0: nos arcani. Tai si tiarel les de mukel avri anda pesco muy iac. De le cigne arcani skeči žalas, najrovlas, tajrovlas. Ráti les jej kše je oriš unda sarovel. Páres sa slake prales. Naj atunči gejla spala les ando vejš. Cipí prej les. Šarkáni nakásal. Šunavtu, žik hejre, o jilo dukal ma andatu. Magá basika daspe, lake, darandila s lestar. Jaj, kadej darajlam tutar. Čebá rosal, gindindem ká ciknosal, penel išej. Sim kecavo savo sim, de tu sal nadion cignouri. Sarra klalma, si te žastar, aj ke muro dat oprechálat tu, pendas o šarkáni. Rodoustu ando bárovejš, nabud, de tu si kadal pemange, mír trádesma, mír kamel maťo dat techal opre, čiker demleske kanči ferisas mange andatu páro, a zír a vilem palatu. Muro dat pendas mange, kanadikou varisoske manušes, ká te cipí, ká avela taj chalale sopre. A tunči mírči cipindal, kanadiklalma. Aj ke cignisal, a sandila sprejla o šarkáni. Anda sos, kadej mindigroves, kášu nas tu sa intregorom andogav. Márel tuťo dat? Ká, či márelma? Si ťárel ma, temu kaf iak andamur muj. De mange čižal, azir mindigrova. Tenakere stuke kadale star kanči, aj čak si ťáre satu. Iše uri gejla spašale staj chutil das les purne star. O šarkáni čileš jaskado, aj ke konik les inke kadej či chutil das. Mindiáha ťár depe. Iše uri palales pírala sako kurko, Kelena spe. Jokvar les nadion bríga kešunda sterovel, sik pala les nášla star. Sokadej bríga saroves, pušlas iše uri. Murodat múlas, čižana v sokorkou rokerov. Iše uri kapinda sterovel. Žane so, a vesa manca ando románo gav, ko tebe ša sámenca. Je ketáne gejletar ando románo gav. Sardiklale romle šarkánis, kapindete náš kerel, tajte cipí. Iše uri prejle cipias, hoďte na taran, ká odat múla sleske, ká trají jalenca. Savoure romenge sa spala les páro, mukleles te trají lenca. Kana iše uri ilas les ando románo gav, Mišto sa sleske, louke sa sleske. Máči trobuja ste daral, pevari kastar. A pal si ťártas, pete mukel andajo, omuj iak. Mindiáha ťártas, ká i dár, soprej les cipia slesko dat, kerdas, ká náš tyk mukelas iak. O šárkáni, lenge sa vourenge, žutia ste kerel jak andobou. Korán de te hára žalas ker kerestar, taj mu kelas anda omuj jak andobou. Mindia sa státouro, sa intre gožejne kamenas les. Lerom sáma ile, ká čitrají peske, korkoureske ando gav mišto. Kadej sar kamelas. Mindí kvorbia spáka do, ká kamel romňa taj šavouren. Naj atunči sakidlepe taj gejleleske pacára luma te rodel romňa. No náš tyk lakhate rakhenas. Rodenas taj rodenas kam čirakle. Andele šarkániske kejre romňa. Saslo šálo kaj najkorkouro maškarlerom. O šarkáni ášila z romňa sa sasle perdo šavúra. Sa intrigo manuša daranas bežal andugav. Ajke o šarkáni, delas aminti peirom, čimukelas ká levarikon varisokerdas. Čimukelas ká levarikon varisokerdas. Vy a dej speske kote šukáre strají.
1: Tu mešu dane paramiča pa šarkanici, polovari dialekto, kaj Iveta Kokiova, taj Dana Hruškova, kerde anda Čeho. Sogindon tume romale pa kadi paramiča. Skrinamenge po Radio Romano at sverigesradio.se vaj pa male socijalne mediji. Mange saskadi paramiča šukar taj interesno. Jek romani še jori našlas andoveš. Te del jike cene šarkanjes kami pe. Kaj čačimasa naska sa vod cino šarkanji. Vite daralas dela svoji šarkanjes dumo. Stöd. Taj o šarkani sa slašo i romenge andogav. Taj šundan maj dur trajijan deka dogav. Veri, sartara kafka dogav, te rodovles. Žanen tu me? Skina menge po radioromano@sverigesradio.se. Vaj pa mare socijalne medije. Diken se vi laše šarkani ande paramičengi luma. Kamlemas vimanta vel jek šarkani. Jek baro, ali na zabaro. Fere musa vita vel lašo. Ale akana ki raskade, ke lasek muzika ki pauza, a džila sa zabra kadabra, Katar Mahala Rai Banda.